0: A tam to jako zkoumají a
1: Jsou na to
0: posílají.
1: nejlepší, víš?
0: Tak já jsem zase na tom slyšel nějakou jinou teorii o tom Brně.
1: Bacha, jasný Brna.
0: Ale každopádně velmi mě to jako překvapilo, když právě

jako 32 let a doufám, že se lidem žije dobře a když tady rozlídnete kolem, tak prostě myslím, že všechno funguje. A já jsem se vzal tričko z Kodaně, z Christiánie před 36 lety, když jsem v roce 90 studoval v Dánsku.

0: co tě dokáže bezmezně potěšit a namedit a co, co ti dělá radost?
1: Tak asi nejvíc asi naše děti, no.
0: Ty jsi říkal, že máš

tak vidím, že asi tě ne, nezlomím tě na to, abyste si koupili obytňák, ale důležité je mít něco, kam si člověk může zalézt. To je strašně, to je mi jasný, protože ono ty budky,

0: ukázal, že existuju. Já to nemám rád, jo. Já to trošku přetepuju, protože já mám rád prostory okolo třeba do 2000 lidí max, že tam víš, že prostě každého obejdeš, každý
1: dostane...

Postupně jsme opustili městské kanály, projeli velkým přístavem a zamířili až k jižnímu vstupu do Benátské laguny, kde se její klidnější voda setkává s otevřeným Jaderským mořem. A právě

A tam na těch folkových festivalech jsem zjistil, že tam vlastně jako patřím, že mě ta muzika je bližší, než jsem čekal, a že jako vlastně jsem folkař, takže to, že jsem si tam našel svoje publikum, vyhrál jsem tam nějakou cenu, tak je vlastně jako v pořádku a rád občas jako na folkových

bylo takový to jako, jo, odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. A u vás to bylo vlastně jasný, že tam to bylo hotovo. A vím, že tehdy

0: Zdravíčko.
1: Au, sakra.
2: No, to by vysvětlovalo tu nohu. A co to ostatní?
0: No,

0: to jmenuje Delfín, nebo možná má to nějaký přídavný jméno, že už si nepamatuju.
1: A ten projekt byl jako velmi dobře hodnocen.
0: Duhový Delfín nebo něco takového, to byl nějaký jako

strašně věcí ve vnímání lidí změnilo a tak dále, takže prostě jsme na tom jako prodělali v podstatě úplně všechno, co se do toho investovalo, možná i víc, takže na to jako vlastně nespomínám.